0: Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
1: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
2: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
3: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
4: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
1: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
0: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebuzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
1: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
5: Lobecký park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
6: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
5: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
7: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
8: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
9: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
10: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
5: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strouk zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodil Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
13: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to blachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
0: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
2: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
0: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
2: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
0: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Kemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Levo.
0: Koncertem v uhersko-hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány. Na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

jsem Freefall znal, už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo

0: to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
1: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
2: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
1: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.

0: komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
1: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
2: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
1: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a

0: Pálený muž se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
1: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
0: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
1: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i protější.

0: Nationalpark Heikalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večery tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou, takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem.
7: Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se na

Cházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že

0: jsem v tom, v té lodi.
1: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hejbala a vibrovalo to, takže to bylo jako... jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
2: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
3: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
4: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
3: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
5: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
3: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
6: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
3: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
5: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
3: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
7: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
8: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
9: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
10: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
3: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
5: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
3: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauk, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska, my si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th infantry.
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
13: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Takže to tradiční akce, my rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
3: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
0: zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
3: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
1: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
3: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
0: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
3: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
3: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pětrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pětrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.

0: koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhala psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
1: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
2: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
3: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
4: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
3: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
4: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií. A jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
3: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
5: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
6: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
7: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
6: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou putovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
5: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
7: Komunikace je významným způsobem moderní.

0: Samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy. Zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
1: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V V Kalb Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i protější.

0: Nationalpark Heikalten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál, to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšeni z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to, i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou, takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem.
7: Benátem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mě třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobecký park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrál na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodil Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že si že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která já si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaný mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo jak do toho a my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
1: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust a s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
3: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu

0: moc těšíme.
1: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu. Ve George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
2: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
3: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
4: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
3: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
4: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
3: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s bítovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
5: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
6: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
7: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
6: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtosovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranné spoje, aby se děti dostaly do školy.
5: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
7: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
5: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Skalp Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nevřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Černým.
7: Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidra na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
13: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý díl těžce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Kemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic.
1: takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v uhersko-hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány. Na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
23: Free Fall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
24: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
23: Děkuju.
24: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
22: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
23: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
22: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí

0: podporu dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
1: Dobrovolní hasiči ranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
2: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
1: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
2: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSKách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
1: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
0: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
3: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
4: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
5: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
4: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
3: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
5: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
3: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme

0: Začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na

0: Nationalpark Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo skácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svoji samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to
7: teda rozhovor s čertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že to je taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde coby hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strouk, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl pod poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strouk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
13: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma,

0: To znamená dohromady nějakých 20 lidí a ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
2: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
3: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
4: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
5: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
6: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
4: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
7: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
4: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
3: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pětrošové, 86-letá Milena Ručková.
8: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
9: Se jedná o projekt německého umělce Günthera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
10: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali i v budoucnosti.
8: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
11: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
12: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
8: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
3: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
13: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
14: Free Fall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
15: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
14: Děkuju.
15: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
13: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
14: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
13: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
16: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se

0: má rovněž svoji historii. Ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
1: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
0: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
1: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s bítovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
3: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
4: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
5: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
4: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
3: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
5: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
3: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí

0: Vystupují také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti.
3: Die
2: Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pas

0: máme v Nacionalpark Heidkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
7: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako se zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem.

0: až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
1: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
3: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
4: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
5: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
4: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtosovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
3: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
5: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
3: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp.

0: Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: máme Nationalpark Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičkou urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. krvácen.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachetním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad. Jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
23: Já jsem Free Fall znal, už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
24: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
23: Děkuju.
24: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
22: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
23: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
22: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
0: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
3: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
4: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
3: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
4: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav.

0: Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
1: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
2: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
3: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
2: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou půdtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
1: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
3: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
1: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady

0: než rostliny a živočichové, neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
1: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
0: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
1: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
0: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
1: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají

0: odhadném Nationalpark Heidkalten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
7: Zajímavostí v Nevřeni je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čerkem. Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam. Je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem

0: My samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
1: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
2: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
1: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
1: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
2: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
1: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrál na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
11: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
0: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska, my si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
12: My company in the 86th
13: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
14: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
15: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
16: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
17: Už je to tradiční akce, my rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
15: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
18: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
19: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
20: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
21: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
3: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to blachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
21: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
15: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
22: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
23: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
24: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
23: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
22: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Na plánu mají to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Kemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: A
1: opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhala psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve VSKách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií. Až jsme se dostali sem na hřiště ve VSKách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí říct,

0: Na 436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
1: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července, na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho pruta.
0: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou putovou dopravu, ta tam tedy zachována je. I jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
2: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
1: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
2: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20

0: 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
0: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
0: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě úchvatný.
0: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večery, tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda 2 rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. Plácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského Kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště. A děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál a to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Günthera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadostiučinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v uhersko-hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
23: Free Fall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.

0: sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
1: Děkuju.
0: A opravdu, a jak jako taky říkám, je prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
1: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: přes Kokory na Lešovice, nebo a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v

0: tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, aby se děti dostaly do školy.
1: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
2: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
1: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel.

0: To ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpštejn a Trempl, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do Lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
0: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
0: My teď stojíme na vrcholu Trempl, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i proti.

0: máme Nacionalpark Kajkaipen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. krvácen.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde coby hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl pod poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Teď jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována.

0: silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruování propustky kolem vlastně rigoly, příkopy. Zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
1: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního krásy.

0: království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
1: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svoji samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
7: Zajímavostí v Nevřeni je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Čerkem. Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauk, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska, my si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy.

0: Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
1: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
0: Pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
3: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
4: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
2: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil po páté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
5: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
6: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
7: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
8: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
9: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
10: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
2: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
12: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
11: V plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
13: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
11: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
14: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám že vyjíždím na místo.
11: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
13: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
11: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
12: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
11: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip.

0: My už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy. A já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhala psát texty. A já jsem rád, že ona toho může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
1: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
2: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
3: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
4: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
3: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
4: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
3: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
5: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
6: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
7: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
6: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
5: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
7: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.

0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalp Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled.

0: Nationalpark Heikarten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Čerkem.
7: Benátem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Bylo to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem. Mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který, zvíře, který je, žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako se zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok

0: zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí a člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky

0: 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
2: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
3: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
5: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
6: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
7: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
5: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
8: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
5: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
4: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
9: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
10: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu, takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
11: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
9: Jeden z nich připomíná Marii Pětrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
0: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
12: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
9: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
4: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
13: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
14: Free Fall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
15: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
14: Děkuju.
15: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
13: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
14: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na tom může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
13: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných.

0: jiných evropských zemích.
1: Ve VSKách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
2: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
3: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
2: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
3: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
2: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
1: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
4: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
5: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
6: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
5: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtosovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
4: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
6: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
4: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
1: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: českých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě úchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hinterge.

0: Sengebirge. A Seng Sengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky,

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás v dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti. Takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večery je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějí, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda 2 rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. Plácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského Kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly

začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a ta měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě
patře, ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je curinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauk, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že si že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom, bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad. Jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsahuje

0: sadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
1: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
2: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
3: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
4: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
5: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
3: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
6: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
3: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
2: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
7: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
8: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Kemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
9: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
7: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
10: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
11: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
7: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
2: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
12: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou půdtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých

0: objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jediné.

0: nebezpečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 km cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pas

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirntril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlových, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičkou urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to, i dospělí a pak si to pamatují. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou, takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnicích. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. krásen.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který je, žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílně jachtičce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pětrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pětrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.

0: Koncertem v uhersko-hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
1: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: A
1: opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těším.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2.436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtosovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp.

0: a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
1: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
0: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
1: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
0: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
1: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalp Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme.

idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějí, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Černým
7: Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, Plzeňský kraj,

0: tak na to můžeme být opravdu pyšní.
1: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
1: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
0: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
1: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
1: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
0: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebuzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
1: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
11: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože to je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
2: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
3: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
22: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
23: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
24: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
23: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
22: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
1: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
3: Kapelou Freefall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve VSKách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví.

0: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda, a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i protější

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpríl. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti. Takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nevřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů. A bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou. Můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějí, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svojí samičkou urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Černým.
7: Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je curinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachetním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože to je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zase se podařilo. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
1: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust a s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Freefall. V létě mají své vlastní festivalové plány. Na podzim ale budou opět koncertovat společně. Freefall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
3: S kapelou Freefall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Free Fall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou autobusovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst

0: si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
1: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
0: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
1: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
0: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvarů.

0: mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
1: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
2: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
3: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
4: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
3: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
4: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
5: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
3: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
4: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
3: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
4: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšeni z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
3: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
4: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
3: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
4: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
3: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
4: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
5: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
3: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
4: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
6: Zajímavostí v Nevřeni je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
4: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
3: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
4: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
3: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
4: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam. Je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
3: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
2: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauk zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska, my si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Takže to tradiční akce, my rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Na plánu mají to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou půdčovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny se

0: Stein a Trample, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do Lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
0: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalp Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
0: My teď stojíme na vrcholu Trample, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled.

0: Nationalpark Heikalten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril.

0: tam nás čekají nevšední zážitky.
1: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
2: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
3: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
2: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
3: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
4: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
2: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
3: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
2: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
3: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
2: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno centrum Kaolinum.
3: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
2: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
3: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
2: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
3: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
5: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
4: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
2: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
3: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
6: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
3: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
2: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
3: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
2: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce Českého masivu.
3: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
2: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
1: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu

0: přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
2: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
3: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
2: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
4: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
5: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
6: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady, teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
7: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
2: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
9: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
8: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
10: My company in the 86th Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou. Over.
8: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
11: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva. Speciálně mužů.
8: Pro televizi ZAK František Šimánek.
12: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
13: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
14: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
12: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
15: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
16: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
17: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
18: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
19: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
20: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
12: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volno časovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
21: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
22: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
1: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
22: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
21: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali i v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadostiučinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s bítovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou autobusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, i jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Poznačené

0: Voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady ve mísi. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalpalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
0: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Čas tu tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pasky.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu Putování horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků.

0: Space Bus během své túry navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
1: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
2: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozina pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
1: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
2: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
3: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
1: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
2: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
1: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
2: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
2: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky často to na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje a sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
2: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučená stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. A taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
2: Třeba to, že krtek za svojí samičkou urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to, i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
4: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
3: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
2: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posledním.
5: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnicích. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
2: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevření. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
2: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
2: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
0: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým

Zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrál na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je curinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Je to tradiční akce, my rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí, jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to,

0: kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
2: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí a člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
1: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadeště učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
3: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo. A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve VSKách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSKách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme

0: parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
1: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
0: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pas.

0: žádném nacionálpark Kalkaten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli se

0: hrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
1: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
2: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizit, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
1: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
2: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
3: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
1: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
2: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
1: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
2: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
2: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
2: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
2: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho Krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou, takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
3: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
2: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
2: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské ležiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
2: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
2: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
0: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je curinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý díl jachtičce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo jak do toho a my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány. Na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovs.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal uvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranné spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni.

0: lesové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny.

0: žádném nacionálparku Kajkaipen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně

0: Největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
1: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
0: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
2: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolin se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
1: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
0: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
1: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
0: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože každý je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo tak taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje a sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
0: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
3: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou.
0: Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
2: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
3: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
0: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
0: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
0: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie. Vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
4: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrál na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne. To je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodil Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
13: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že si že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře tak Lena Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkal, je prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií. Až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou autobusovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti.

0: A to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na

0: žádném nacionálpark Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků metrů krychlových, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl

0: Služil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
1: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě, v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
0: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
2: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
1: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
0: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
1: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
0: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Nevřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
0: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
3: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
2: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému

0: vytéká do vodoteče čistá voda.
1: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
2: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
1: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
2: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
1: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
2: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem výhra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne. To je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde coby hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
2: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodil Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
12: My company in the 86th
13: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
12: Over.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
14: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
15: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
16: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
17: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
15: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
18: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
19: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
20: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že si prostě jsme na té lodi.
21: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
22: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
23: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
15: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
24: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
25: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
26: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
25: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
24: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Levo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány. Na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
18: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií. A jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou autobusovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Skalp Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras

A usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastvy.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu Putování horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti. Takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam

0: vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen Zářivec.
1: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
2: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
0: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
2: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
0: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokud že je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
2: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
2: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
2: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
0: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
3: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
1: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
2: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
0: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni.
3: a myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
2: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
3: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
2: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
3: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
2: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
5: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidělé na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauk, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska, my si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tohle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo jak do toho a my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadeště učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v uhersko-hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s bítovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, i jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendula.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Skalp Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několik.

0: Krát.
1: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
0: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
1: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní, lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
0: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
1: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
0: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
1: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
0: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
1: Třeba to, že krtek za svojí samičkou urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
2: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
3: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
0: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
1: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda 2 rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
1: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
0: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
1: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. plácem.
0: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
1: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
0: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřinského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
5: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který je, žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
8: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
9: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
10: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
6: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce, zažít krásný slunečný den, zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. tvořivý dílničce si něco vyrobí. Máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože to je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
25: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
26: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
27: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí, jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
26: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
25: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš, náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve VSKách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, i jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Skalp Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pasy.

0: přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
1: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
2: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
3: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
4: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
3: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
4: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
5: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
3: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
4: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
3: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
4: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera.

0: Včera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum. Takže a normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
0: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
2: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
3: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
0: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
0: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
0: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
5: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako